0: figured out how to throw a party.
1: Well, it's all over.

0: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
1: Express. Music first. Express FM.

tichá, obchody zavřený, oranžová o samotě bliká. A po mně zbyde hromada krámů, lampy svítí, zasínej až kránu. Nechci jít domů ke zdem a jejich němotě tváří, tvář samotě pátrám po hodnotě a vždycky najdu tebe, tvůj dotek.

and join us. Long Bowls meeting. Come and join us.

0: už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
1: Vážně? A co umí?
0: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
1: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
2: Express. Music first.
3: Express FM.

0: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
1: Co třeba na delfíny?
2: Do zoo?
1: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
0: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
1: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
3: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
4: Izomat stavebniny.
5: Stavíš barák rodinný. Izomat stavebniny. A chceš stihnout termíny. Izomat stavebniny.
6: Široký sortiment. Vyškolený personál. 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
7: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
8: Music. First.
9: Express FM.

0: už máte svou Kaufland kartu extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
1: Vážně? A co umí?
0: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
1: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
2: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
3: Chystáte se na dovolenou? Využijte naplno čas před cestou v pohodlí salonků pražského letiště. A pokud chcete mít jistotu vstupu do salonků i během vytížené sezóny, rezervujte si předem volnou kapacitu se službou Prebook. S rezervací Prebook víte, že s vámi počítáme. Více na prg.aero/salonky.
4: Express. Music first.

0: Moon Club. Ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club. Dlouhá 26.
1: Hudba na prvním místě.
2: Express FM. Express.

0: soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
1: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
3: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
4: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
5: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
6: Pozor, pozor, hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být zvědavý. A v tom jsme my, surikaty, opravdu dobré. Tak.
5: Zoopark Zelčí. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
7: Music. First.
1: Express FM.

0: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Tento týden z Kaufland Card Extra. Milka sušenky za 33,90. Royal Crown se třtinovým cukrem nebo Targa za 24,90. A Birel jedinečnou chuť nenahradíš za 18,90. Až do 8. září. Kaufland.
1: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
2: Moon Club, nejstylovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club, Dlouhá 26. Express.
3: Music first.
4: Express FM.

0: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
1: Izomat stavebniny.
2: Moderní, nadčasová, perfektně rovná. Cenově vás neodrovná. Venkovní dlaždice Asti Natura a Asti Colory od značky Semelrock. Pro pořádnou terasu na dlouhá léta.
3: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
4: Hudba na prvním místě.
5: Express FM.

0: 10 hodin 12 minut, ladíte Express FM, je sobota 5. září, Borisové mají svůj svátek a já jsem Radek a přeju vám všechno nejlepší, jak Borisům, tak krásný poslech našeho rádia, kdekoliv nás samozřejmě posloucháte. Tohle je Beverly Knight, která propůjčila svůj hlas, krom jiných, do tracku No More. Chlapíka, jenž si vysloužil za svoji prvotinu Mercury Price, chlapíka, který má asi půlkilometrové dredy a zlámanými beaty to umí jako málo jiný, jmenuje se Ronnie Size. Před námi 4 společné hodiny plné hudby, plné informací a taky vašich hudebních přání.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například vodňanská kachna bez drobů, kilo za 99,90. Olmíci, jogurt, různé druhy z Kaufland Card Extra za 10,90. A 7 Days Croissant, různé druhy za 9,90. Až do 8. září. Kaufland.

0: Stavebniny. Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat Stavebniny. www.izomat.cz.
1: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
2: Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdovej? Značka si ty. www.bezpotisku.cz
3: Express. Music first.

Musím říct, že tenhle ten song mě neuvěřitelně baví, doufám, že i vás. Jmenuje se Disgruntled a stojí za ním britská dvojice Jason Status, která se pozvala jinou dvojici, Jay Huss a Irak. Single, který se pravděpodobně s největší pravděpodobností objeví na nové desce dvojice Jason Status. 602-604-903 sem můžete přispět troškou do mlýna, co se vaší hudební selekce týká. Ano, vaše hudební tipy přijímám od teď až do 14.00. Plus minus, samozřejmě. Phoenix Identical na Expressu 10 hodin 21 minut.

Tohle byla Lana Del Rey a jejich single Ride. I v následujícím tracku se projedeme. Podíváme se totiž na první váš hudební tip, který se jmenuje Last Train to Trent Central, což je track, který vyprodukovali pánové Jimmy Cauty a Bill Drummond, a.k.a. KLF. Vzhledem k tomu, že oba dva pánové trpěli koncepčností, v tom dobrém slova smyslu, koncepční umělci v hudbě jsou vždycky vítáni, tak tehle ten single se objevil původně v roce 1989 a pak následovalo několik desítek různých verzí, úprav a tak dále. Do smluvení váš tip KLF Last Train to Trent Central na Express FM.

0: Tohle je Josh Baker a Poppy Bascomb, My Place. Dneska jsem se chystal po 100 letech do kina, a sice na obnovenou premiéru Harryho Pottera k 25. výročí. Ano, je to čtvrtstoletí, kdy někteří z vás byli na té premiéře, já ne. Ale vypadá to, že na mě zvede asi tlapková patrola, protože ty kina už to zkrátka přestali dávat k mému velkému úděsu. Teď je tady Filmex, to byl takový oslý můstek mimochodem k našemu filmovému magazínu.
1: Express Filmex.
2: Do kin v tomto týdnu přichází dramatický dokument o jednom z nejpamátnějších fotbalových zápasů. Film dvou mladých argentinských režisérů Zápas století, který letos zahajoval festival v Karlových Varech. 22. června 1986. Aztécký stadion v Mexico City. Kapitán Anglie Peter Shilton a jeho argentinský protějšek Diego Maradona si před čtvrtfinále mistrovství světa podávají ruce. Začíná zápas, který vstoupí do dějin sportu, protože na hřišti se hraje o mnohem víc než jen o postup do semifinále. Zatímco gól století a nechvalně proslulou boží ruku znají téměř všichni, skutečný příběh Zápasu století je ještě dramatičtější. Válka o Falklandy, národní hrdost, politické napětí i osobní osudy hráčů vytvořily kulisu utkání, které dodnes vyvolává vášnivé debaty. Dynamický dokument se po 40 letech vrací k legendárnímu střetnutí očima těch, kteří byli přímo na trávníku. Z bývalých soupeřů se stávají přátelé a z ikonického fotbalového zápasu fascinující příběh o rivalitě, paměti a smíření. Here in Mexico City, one of the most heated matches of this World Cup. And I could not believe that he hadn't blown his whistle. How did the referee not see it? How has that happened? Le dije fue con la mano y me dijo después te cuento Valdano. That's a bad decision in very big match. I don't think any of us really envisaged what was about to happen. Ze zcela jiného soudku je japonské historické mysteriózní drama Samuraj a vězeň režiséra Kiyoshiho Kurosavy. Píše se 16. století. Samuraj Araki se vzbouří proti tyranskému Odovi a ocitá se v obležení své horské pevnosti, kde dojde k řadě záhadných úmrtí. Strach pak Arakiho donutí k nečekanému kroku. Uzavření spojenectví s nepřátelským vyslancem Kurodou, kterého dosud držel jako zajatce ve svém žaláři. Kurosawa pojal svůj první historický film jako poctu klasickým japonským samurajským dramatům ze 40. a 50. let. Násilí ovšem zůstává převážně mimo obraz. Takže nečekejte samurajské souboje, ale spíše hluboké poselství. Tono Odaga. Iyoiyo Arioka-jou no shihō wo hōi suru kihai wo misete oru zo. Washi wo shinjiro. Arioka-jou no kataki wo shinjiro.
3: Express Filmex na Express FM. Filmovou inspiraci vám přináší Filmex a Cinema City, sponzor pozadu. Nech se vtáhnout do děje ve 2D, 3D, 4DX nebo IMAX. Zažij to v Cinema City. www.cinemacity.cz. Express.

Člověk pomalu nemůže otevřít lednici, aby se nedozvěděl nějakou v úvozovkách pikantní informace o téhle zpěvačce. To je Taylor Swift, I knew it, I knew you. Ladíte Express FM, před námi další muzika, ale nejprve se podíváme, jakýže mezinárodní den dnes můžete slavit. Den, který připadá na sobotu 5. září. Takže máme tady Mezinárodní den charity, to přispíváme všichni každý den, o tom žádná. Pak tady máme den, o kterém můžu já bezpečně říct, že ho slavím každý den. Vlastně ty dny jsou dva. Jedním z nich je Mezinárodní den knírů a druhým je Mezinárodní den chození pozdě. Ano, i tenhle ten svátek poctivě slavím někdy chce, někdy nechce každý den. No a abych to uzavřel, tak dnešní den je i Mezinárodní den slaniny. International Bacon Day. Já to vztáhnu k filmu, k seriálu Kevin Bacon, vynikající herec. Tak na něj si můžete vzpomenout, když dneska budete slavit slaninu, anebo jíst slaninu. Tak je hlavní protagonistou seriálu, který se jmenuje Stoupenci zla. Nevím, jestli jste ho viděli. Já jsem na něj narazil včera. Je vynikající. Tohle jsou Chaotix a vynikající remix DJ Aviče. Time is now.

Tohle je ten letní banger, by mohl za chvíli vystřídat z logiky věci nějaký podzimní banger. Tak vzhledem k tomu, že ještě nic takového neexistuje, tak si ale můžete být jistí, že až se objeví podzimní banger, tak na Expressu ho bezesporu uslyšíte. Já jsem Radek, je 5 minut po 11. hodině dopolední. Zdravím všechny posluchače Express FM, kteří si udělali na naše rádio čas, a tady posíláme v Twix 2 Weeks.

0: StravaCard máte při pobytu na dvě a více nocí výhody a slevy na zážitky, kulturu i dobré jídlo. Bo Ostrava není na otočku, Ostrava je na pořádně. Více na ostravacard.eu.
1: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
2: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
3: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů, kilo za 49,90. A jeho český ajdam plátky 100 gramů s apkou pouze za 19,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.
5: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
6: Moon Club, nejstylovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club, dlouhá 26.
7: Music. First.
8: Express FM.

20 minut po 11. Posloucháte Express, tohle byla novinka na 90,3 FM, což je pražská frekvence. Nenechte se zmást třeba v Plzni, Brně, Hradci Králové nebo v Českých Budějovicích či Liberci. Tam máte ty číslíčka, které prostřednictvím kterých naladíte Express FM malinko jiný. Jungle Someday Somewhere. Před námi další muzika, ale taky vzpomínka, protože dnes je to přesně 80 let, co se na Zanzibaru narodil Frederick Bulsara, který později dobil svět ve všech jeho radostech pod jménem Freddie Mercury. Freddie Mercury je samozřejmě pozdější člen, lídr, nespochybnitelný lídr a taky signifikantní hlas kapely Queen, se tedy narodil před 80 lety. Bohužel se nedožil vysokého věku, už vůbec ne té osmdesátky, protože, jak všichni dobře víme, v listopadu 1991 po jich 45 letech tenhle ten chlapík zemřel. Zbyla po něm kupa muziky a kupa koncertního materiálu, k čemuž se právě dostávám přes informaci o jeho nedožitých narozeninách, protože kapelu Queen, potážmo Freddieho Mercuryho, si budeme všichni moci připomenout, pokud navštívíme kino, a to 7. října letošního roku, a ocitneme se v Budapešti léta páně 1986, protože přesně v roce 1986 proběhl, tuším, že poslední koncert v rámci jejich Magic turné, které se vztahovalo k jejich předchozí jezdcech. Zkrátka dobře, Queen v Budapešti. Legendární to snímek, ze kterého já mám vždycky osypky v tom dobrém slova smyslu. Tak tolik připomínka téhleté nezapomenutelné osobnosti showbiznesu, ale ještě s ní nekončím. Tady je kapela Queen, David Bowie a single Under Pressure na Express FM.

Něco mi říká, že příští rok bude ve znamení velkých oslav, protože na příští rok, tedy rok 2027, připadne 50 let od doby, kdy se poprvé jméno Depeche Mode objevilo na letáku upozorňujících na jejich muziku a vystoupení. No a 30 let uplyne od vydání desky Ultra, ze které pochází tenhle ten vynikající. Z mého pohledu jeden z nejlepších tracků, který Depešáci nahráli, It's No Good, ale je to jenom subjektivní názor, neberte ho za vlastní. Plzeň 19.9. tam u komína proběhne Depeche Mode Party. Pokud jste třeba z Brna, tak i na vás Depešáci, jejich fanklub mysleli. Exit 24. října. Teď už Alt J Left Hand Free.

0: CZ doména se slevou 72% jen za 99 korun. EU dokonce o neuvěřitelných 90% levněji, jen za 29 korun. A to není vše. Registrujte si oblíbené domény u WebGlobe nyní za zlomek ceny. Ale rychle, než je sebere někdo jiný. Spěchejte na www.webglobe.cz.
1: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
2: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
4: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
5: Chystáte se na dovolenou? Využijte naplno čas před cestou v pohodlí salonku pražského letiště. A pokud chcete mít jistotu vstupu do salonku i během vytížené sezóny, rezervujte si předem volnou kapacitu se službou Prebook. S rezervací Prebook víte, že s vámi počítáme. Více na prg.aero/salonky.
6: Majaland a dinosaurie za korunu? Rozhodně.
7: Ve všední dny zaplatí dospělý doprovod jen 1 korunu.
6: Ale pozor, nabídka platí pouze do konce září.
7: Navíc teď v outletu Pop Airport nakoupíte se slevami až 70%. Třeba u značek Nike, Adidas, Guess nebo Meatfly.
6: Více o vstupu za korunu a aktuálních slevách najdete na pop.cz.
7: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.
8: Express FM.
9: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

0: 6. února dorazí editor z příštího roku, samozřejmě dorazí editor sem do Stověžete, kde mimochodem zůstaneme i následující 3 a něco minutu. Je tady rubrika Nebudu doma.
1: Hashtag Nebudu doma.
2: Venku čeká celý svět, přeci nebudu doma, říkáte si možná. My pro vás máme pár tipů na výlet, tentokrát do naší metropole. Máte-li rádi přírodu, vaše kroky by měly vést do Prokopského údolí, kde kousek od metra najdete skály, lesní cesty, potok i jezírko. K Hostivařské přehradě a do přilehlého lesoparku, do Modřanské rokle nebo do obory Hvězda s krásným historickým letohrádkem. Milovníky památek nadchne Břevnovský klášter, jeden z nejstarších u nás. Barokní zámek v Troji s botanickou a zoologickou zahradou nebo vodáckým kanálem poblíž, novoměstská radnice na Karlově náměstí s výstavami a výhledem z věže, karlínská invalidovna nebo blízký kostel svatých Cyrila a Metoděje a taky krásný gotický areál Anežského kláštera na Starém městě. Až budete unavení, energii můžete načerpat u západní hranice Prahy a Středočeského kraje. Pivovarský dvůr v Chýni spojuje poctivou českou kuchyni s historií bývalého klášterního hospodářství a nabízí ideální zastávku na rodinný oběd, cyklovýlet i víkendové posezení s přáteli. Na jídelním lístku nechybí klasiky jako pečené koleno, smažená játra, žebírka, stejky nebo poctivý tatarák. Během roku navíc restaurace pořádá tematické gastronomické akce. Od staročeských hodů až po kachní nebo husí hostiny, které často doprovází živá hudba. Pivovarský dvůr myslí i na rodiny s dětmi, nechybí dětský koutek ani letní zahrádka a je také oblíbeným místem pro pořádání svateb, rodinných oslav nebo firemních večírků. Stylové ubytování najdete v ikonickém tančícím domě. Hotel v téhle architektonické perle nabízí kromě pohodlí i nádherné výhledy a výbornou polohu jen pár kroků od slavných pražských památek. Přes den můžete navštívit Karlův most, Pražský hrad, Národní divadlo nebo si užít plavbu po Vltavě a večer vás čeká nezapomenutelný pohled na rozsvícenou Prahu z panoramatické restaurace Ginger a Fred přímo v tančícím domě. I Praha má zkrátka co nabídnout, tak si řekněte nebudu doma a vyražte do naší metropole. Prázdniny se pomalu loučí a s nimi i náš cyklus se hashtagem Nebudu doma. Všechny tipy najdete na webu express.fm.cz/nebudu-doma.
1: Nebudu doma na Expressu.
2: Zaujala vás Praha? Pak si užijete pobyt v Top hotelu Praha s rozsáhlým wellness a polohou blízko slavných památek. Nebo v Chateau St. Havel, který spojuje zámecké ubytování s klidným prostředím a relaxem v privátní vířivce. Více pobytů v okolí najdete na travelking.cz.
3: Nezůstávat doma a začít objevovat Česko. Léto plné dobrodružství. To je Travel King. Váš parťák pro kratší i delší dovolenou. Travel King. Sponzor pořadu. Hledáte inspiraci na léto? Objevte skrytá zákoutí Česka, Azurové moře nebo horský klid. Na Travel Kingu můžete vybírat z více než 1000 pobytů. Nechte starosti doma a užijte si léto na cestách. Travel King, váš parťák pro dovolenou plnou zážitků. Express FM.

Přiblížilo se pravé poledne, za 2,5 minuty bude 12 hodin. Tohle byl váš hudební tip nazvaný Dead Inside od kapely Muse. Do toho pravého poledne ještě Beck, Devil's Haircut na Expressu.

Tohle byla Nothing But Thieves, Baby Cool na Express FM. Ladíte 90,3 FM ve všech koutech republiky. Jinak, ladíte Express ve všech koutech republiky. Už jsem to zmiňoval, těch frekvencí máme hafo. Mrkněte na naše webové stránky, tam najdete vlastně spoustu zajímavých informací, včetně té, co se do této doby odehrálo a událo na Expressu. Zdraví vás Radek, posílám Leny, která dneska vystoupí v Sokolově, tedy úplně na západě republiky. Tak se mrkněte, 19.00, kolik to stojí a vyražte Live, Love, Cry.

Tohle byly Kasabian, Superpowers na Expressu. Za okamžik Sony Fodera, Jizzy, Some Days, pustíme si Temples, Mesmerize a taky se mrkneme na zoubek AI.

0: Výhody i soutěže.
1: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
2: Izomat stavebniny.
3: Moderní, nadčasová, perfektně rovná. Cenově vás neodrovná. Venkovní dlaždice Asty Natura a Asty Kolory od značky Semelrock. Pro pořádnou terasu na dlouhá léta.
4: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
5: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
6: Express.
7: Music first.
6: Express FM.

12.20. Ladíte Express, tohle byly Temples a Mesmerize na Expressu. Nevím, jak jste na tom, co se týká posmrtných alb, jestli to vnímáte, jako že se to, když se to děje, jestli je to dobře nebo ne. Já na to mám tedy jasný názor. Mně se to nelíbí, kor, když se to týká mých oblíbených umělců. Od smrti mého jednoho z mých oblíbených umělců uplynulo letos 10 let, v roce 2016 odešel na věčnost. Díky tedy ale své neobratnosti Prince předávkoval se fentanylem, což byl tehdy ještě poměrně neznámý přípravek, který původně tišil bolesti. On musel mít opravdu velké bolesti, protože ho našli mrtvého ve výtahu. Proč nemluvím o Princeovi? Protože minulý týden vešla nová deska Prince, jmenuje se Timeless. Ta deska čítá 10 položek na stopách že nějaké 3/4 hodiny. Ty tracky jsou vynikající, nicméně samozřejmě, že už se ozvali nějací fanoušci Prince, velmi ortodoxní, a dožadovali se vysvětlení, jak je možný, že v trecích různého typu a různého jména, třeba konkrétně 7 Kalamba, je použitá AI, na což musela reagovat osoba, která zastupuje jaksi zprávu Princovy nemovitosti a pozůstalosti. Ohradili se proti tomuto tvrzení a vysvětlili, že některé věci jsou dohrány po Princově smrti, protože ty věci většinou pocházejí ze šuplíku. Jak známo, Prince hodně tvořil do šuplíku. Čili AI v tomhle případě vyloučeno, vyloučeno použití AI, což je jedině dobře, a já si myslím, že bychom se v tuhle chvíli mohli podívat na Princovu pozůstalost z roku 1979, kdy Prince vydává svoji druhou desku a na ní najdeme i single nazvaný I Wanna Be Your Lover. Mimochodem, správci Princovy pozůstalosti se ohradili proti použití Princovy hudby do dokumentu, který získal na ČSFD neuvěřitelných 10%, a sice Melanie, pojednávající o životě, díle a pozůstalosti Melanie Trumpové. Tady je Prince, I Wanna Be Your Lover na Expressu, 12 hodin, 20 minut.

0: Tohle byla Edison Ray a track nazvaný Aquamarine, předtím Fontaine's DC a podobně znějící název tracku Marianne. Dneska je Digital Farm Animals velký šlágr ze společné dílny, dostal název Rio, pak Strokes, Lonely in the Future a taky další váš hudební tip. Pokud jste ještě nezaznamenali telefonní číslo 602 604 903, tady ho máte, sem můžete vesele psát, co vás napadne. Tady hlavně bych přivítal tu muziku.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Tento týden s Kaufland Card Extra. Milka sušenky za 33,90. Royal Crown se třtinovým cukrem nebo Targa za 24,90. A Birel jedinečnou chuť nenahradíš za 18,90. Až do 8. září. Kaufland.
2: Hudba na prvním místě.
3: Express FM.

Tohle byla MIA, která tu world music má prostě díky svým kořenům v krvi. Free Done. Pokud čtete internety nebo spíš jezdíte autem po silnicích první a vyšší třídy, tak určitě, nebo spíš nižší třídy, tak určitě jste zaznamenali prodejce burčáků. Ano, je tady burčáková sezóna, na kterou ale pozor, protože ty burčáky leckdy nemají s vínem vůbec nic společného. Což nelze říct o akci, která se momentálně koná v zahradách Pražského hradu, jmenuje se Vinobraní. Je to už 19. ročník a můžete se těšit krom dobrých lahodných moků bílé i červené i růžové barvy, taky na hudební představení. Tohle jsou Blue Six Music and Wine.

Asi znáte takovou tu anticenu, která se uděluje v předvečer udílení cen Oscar za nejlepší film, tak ta cena se jmenujou, teď nevím, jaký maliny. Nějaký maliny to jsou, každopádně i věda má takovýhle maliny. Jmenujou se IG Nobelovy ceny a ty od minulého týdne znají svého vítěze. Tím není nikdo jiný, než kdo se zapojí. To byl Šotek, tohle to ve vysílání Express FM, tak já vám to prozradím za chviličku. Tohle je pozvánka na dnešní večer na 17. hodinu nebo na 19. hodinu, kdy se opět rozezní Saturday Night Fever. McFadden Whitehead, Ain't No Stopping Us Now.

Tohle byla Gracie Abrams, dozněla 6 minut po 13. Já jsem Radek a dozním až za hodinu, takže do té doby spousta času, spousta muziky a vaše další hudební tipy. Tady jsou Disclosure, The Sun Comes Up, Tremendous.

0: 10 korun, když ho můžete mít za dvě? Tak proč platíte zbytečně moc za elektřinu a plyn? Na kalkulator.cz si srovnáte zdarma ceny energií online. Zjistěte pravdu o svých účtech a ušetřete. Kalkulator.cz.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A kofola 2 litry s apkou pouze za 21,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.
2: Majaland a dinosaurie za korunu? Rozhodně.
3: Ve všední dny zaplatí dospělý doprovod jen 1 korunu.
2: Ale pozor, nabídka platí pouze do konce září.
3: Navíc teď v outletu Pop Airport nakoupíte se slevami až 70%. Třeba u značek Nike, Adidas, Guess nebo Meatfly.
2: Více o vstupu za korunu a aktuálních slevách najdete na pop.cz.
3: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.
4: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
5: Už zas přihlížíš, jak ti v nákupáku mizí celá výplata? Nechtěl bych. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
6: Music. First.
7: Express FM.

Tohle jsou Gorgon City a James Cook, Oracle, jedna z novinek, kterou vám v tuhle hodinu, tady mezi 13. a 14. na Expressu pustím. Dneska v Londýně vrcholí pop-up výstava a instalace, která se týká oslav 30 let na hudební scéně mogula hip-hopu Jay-Zho. Jeho žena mimochodem tehle týden slaví 45. Jestli v tom je nějaká náhoda, no netipnul bych si samozřejmě. Pokud jste v Londýně, posloucháte nás skrze třeba internety, tak už víte kam zaskočit. Dobrá zpráva je, že ta výstava by se měla z Londýna posunout i do jiných evropských míst. Nevím, jestli mezi nimi bude i Praha. Tady je Jay-Z a Hard Knock Life na Express FM.

0: Tohle byl Cage the Elephant, Beaches in Tennessee. Nevím, nebyl jsem, nemohl sloužit a potvrdit, jaký jsou pláže v Tennessee, ale můžu potvrdit, že se teď podíváme proti proudu času. Je tady pohled na ranní vysílání Babu a Vaška, kteří si pozvali hosta. Jakého? Poslouchejte.
1: No ale pravda je, že píšu takovou strašně obrovskou knihu. O muzice.
2: Ale to je teda ještě tajný.
1: Není to tajný, já si s tím hraju takový. Já jsem to myslel, že to napíšu za 3 roky a teď to je 15 let, co to píšu. Mm-hmm. A jsou to příběhy českých písní od roku 60 do roku 2025 a v tom prvním díle těch písní je 750. A jsou to příběhy písniček. Jsou tam věci, které ty lidi říkají úplně jinak, než se staly a tak dále, a tak dále.
2: A co je tvůj oblíbený příběh?
1: A mně se třeba líbil příběh Karla Gotta, písničky Beatles, jestli si pamatujete, Ringo George, Paul Johnson nějak zpívá ve frénu a napsal to, myslím, Karel Svoboda, otextoval Zdeněk Borec a mě říkal Mr. Gott, říkal, no to já si pamatuju, dítě, já jsem zpíval, že je adresát neznámý a od Beatles, takže když zabil Johna Lennona, mě to opravdu těžce zasáhlo, no tak jsme sedli, napsali jsme tu píseň a se jsem to uchu to zpívám, říkám, to je skvělý příběh, mistře, to je skvělý. John Lennona zabili 8. prosince, že jo, 1980, jak všichni víme, a jsem se to dostal někdy 9. 10. prosince a ta nahrávka vyšla v roce 1980. A jsem si říkal, hele, to je divný, jako za 20 dní napsat, natočit a suprafon vydat, nesmysl. No, tak jdete do archivu a zjistíte, že ji natočili v roce 1980 v dubnu. To znamená, půl roku před smrtí Johna Lennona napsali píseň pod vlivem smrti Johna Lennona. Si říkáte, to je vizionářství, to je skvělý. Tak jsem to volal panu Gottovi a říkám, mistře, máme problém. Tam to neštíme. Opravdu, já to tak rád vyprávím. No tak, říkám, vyprávějte dále. Jenom takový jsou tam vlastně uvádění historických omylů na pravou míru.
2: Vyprávějte dál, ale teda dobře. A mám styl Čendy, k tomu nemáš nějaký příběh?
1: A on to měl opravdu rád.
2: Fakt?
1: On to měl rád. A to myslím, že až teďko pozdní období se z toho stal takovýhle obrovský virál, kdy se to vytáhlo, že to je naprosto bizár.
2: Jo.
1: Já jsem standing a všichni z toho jakoby žijeme a že COVID to někde dával do těch svých nejšilnějších předělávek. Jemu se ta písnička líbila a no, my si o tom myslíme.
2: Zkrátka to vlastně měl to
1: jako,
2: rád.
1: Je to jako bizár, mám styl Čendy, je úplně...
2: To je úplně nesmysl.
1: Přesně tak, takže můžeme o tom udělat celý pořad. Ale v té knížce to všechno bude.
2: tak na knížku se těšíme, pro mnohé to bude možná i Pandořina skřínka.
1: Tak.

0: CZ doména se slevou 72% jen za 99 korun. EU dokonce o neuvěřitelných 90% levněji jen za 29 korun. A to není vše. Registrujte si oblíbené domény u WebGlobe nyní za zlomek ceny. Ale rychle, než je sebere někdo jiný. Spěchejte na www.webglobe.cz.
1: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skutry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
2: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Express FM.
4: Hudba. Hudba. Na prvním místě.
3: Tohle je Express FM.
5: That's what you're coming.

0: Z kraje letošního roku tahle ta kapela, tedy Arctic Monkeys, oznámila vydání nového singlu v rámci charitativního projektu War Child. Všichni jásali, že přijde čas na nové album, protože to poslední vydali před 4 lety, ale od té doby, tedy od ledna, od spojitosti s War Child, tou charitativní organizací, nic. Tak tady jste měli alespoň starší Arctic Monkeys. Do I Wanna Know?
1: Novinka. Express FM.
2: Rachel Chinorelli. One song.

Tohle novinkou od Rachel Chinnouriery nazvanou One Song Away From Crying se loučí Radek. Díky za váš čas, doufám, že jste si to užili. Pokud byste potřebovali dohledat playlist, který jsem odehrál, včetně vašich hudebních tipů, máte ho k dispozici na našem webu. Já se budu těšit na zítřek. Už se těším teď vlastně v 10.00, zítra v neděli zase tady. Ahoj, krásnou sobotu.

0: Flandu potěší celou rodinu. Například bodňanská kachna bez drobů, kilo za 99,90. Olmíci, jogurt, různé druhy z Kaufland Card Extra za 10,90. A 7 Days Croissant, různé druhy za 9,90. Až do 8. září. Kaufland.
1: KFC ti zase nabízí víc.
2: MacBooky Neo.
1: iPhone 17.
2: Laserové projektory.
1: Sluchátka Apple Beats.
2: A stovky dalších cen.
1: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
2: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
1: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
3: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
4: Hudba na prvním místě.
5: Express FM.

0: Bandovo divadlo na Smíchově uvádí
1: Činohru s koncertem
0: Pravidla Nirvány.
1: Co sedíš jak ženská, co hodila šavly? Jestli chceš, můžeš nahrát nějaký vokály do mý písničky. Napiš text, křič, máš kérku, máš holku, ukáž kytaru. Kde jsi to vzal? Slyšíš?
0: Podstahnutí grunge, poslední rokové rebély.
1: Ve Švandově divadle.
2: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
3: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
4: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KB.cz.
5: Express. Music first. Express FM.

Vychutnejte si kouzlo babího léta na pivní stezce Lužických hor. Navštivte 9 pivovarů, projděte 9 krásných etap, překonejte 150 kilometrů a nazbírejte nekonečně zážitků. Tak neváhejte a objevujte malebné Lužické hory. Více se dozvíte na www.pivnistezka.cz.

0: CZ Doména se slevou 72% jen za 99 korun. EU dokonce o neuvěřitelných 90% levněji jen za 29 korun. A to není vše. Registrujte si oblíbené domény u WebGlobe nyní za zlomek ceny. Ale rychle, než je sebere někdo jiný. Spěchejte na www.webglobe.cz.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů, kilo za 49,90. A jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou pouze za 19,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.
2: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariera.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
3: Chystáte se na dovolenou? Využijte naplno čas před cestou v pohodlí salonků pražského letiště. A pokud chcete mít jistotu vstupu do salonků i během vytížené sezóny, rezervujte si předem volnou kapacitu se službou Prebook. S rezervací Prebook víte, že s vámi počítáme. Více na prg.aero/salonky.
4: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz
5: Music. First. Express FM.

0: si přejete zažít na cestách se slivomatem? Poslouchat racky na pobřeží? Nechat si cuchat vlasy šumavským vánkem? Toulat se uličkami v dalekých krajích? Spát se frgály? Prošlapat po Evropě sandály? Pořiďte si dovolenou na slivomatu. Rychle, jednoduše a výhodně. Slivomat. To musíte zažít.
1: Leny přitvrdila. V novém Headlineru čtěte otevřený rozhovor o odchodu z velkého labelu i rockovém albu. Mluvili jsme z Yard Act, britská senzace a návrat postpunku. Headliner to je hudební časopis v apce, newsletter, podcasty a novinky denně na headliner.cz. Pro všechny a zdarma.
2: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
3: Vážně? A co umí?
2: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
3: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
4: Express FM.
5: Hudba. Hudba. Na prvním místě. I

0: Vychutnejte si kouzlo babího léta na pivní stezce Lužických hor. Navštivte 9 pivovarů, projděte 9 krásných etap, překonejte 150 kilometrů a nazbírejte nekonečně zážitků. Tak neváhejte a objevujte malebné Lužické hory. Více se dozvíte na www.pivnistezka.cz.
1: Švandovo divadlo na Smíchově uvádí
2: činohru s koncertem
1: Pravidla Nirvány.
2: Co sedíš jak ženská, co hodila šavli? Jestli chceš, můžeš nahrát nějaký vokály do mý písničky. Napiš text, křič, máš kérku, máš holku, ukáž kytaru. Kde jsi to vzal? Slyšíš?
1: Podstahnutí grunge, poslední rokové rebely.
2: Ve Švandově divadle.
3: Halo, tady kalkulátor. Koupili byste si rohlík za 10 korun, když ho můžete mít za 2? Tak proč platíte zbytečně moc za elektřinu a plyn? Na kalkulator.cz si srovnáte zdarma ceny energií online. Zjistěte pravdu o svých účtech a ušetřete. Kalkulator.cz.
4: Máte rádi doma teplo a chcete topit dřevem? Tou správnou volbou jsou české kotle Atmos na dřevo a pelety. Kotle 5. třídy. Atmos EU.
5: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
6: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
7: Hudba na prvním místě.
8: Express FM.

0: CZ Doména se slevou 72% jen za 99 korun. EU dokonce o neuvěřitelných 90% levněji, jen za 29 korun. A to není vše. Registrujte si oblíbené domény u WebGlobe nyní za zlomek ceny. Ale rychle, než je sebere někdo jiný. Spěchejte na www.webglobe.cz.
1: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
2: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
3: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
4: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
5: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
6: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínu, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
5: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
7: Music. First.
8: Express FM.

0: Švandovo divadlo na Smíchově uvádí
1: Činohru s koncertem
0: Pravidla Nirvány.
1: Co sedíš jak ženská, co hodila šavly? Jestli chceš, můžeš nahrát nějaký vokály do mý písničky. Napiš text, křič, máš kérku, máš holku, ukaž kytaru. Kde jsi to vzal? Slyšíš?
0: Podstahnutí grunge, poslední rokové rebely.
1: Ve Švandově divadle.
2: CZ doména se slevou 72% jen za 99 korun. EU dokonce o neuvěřitelných 90% levněji jen za 29 korun. A to není vše. Registrujte si oblíbené domény u WebGlobe nyní za zlomek ceny. Ale rychle, než je sebere někdo jiný.
3: Spěchejte na www.webglobe.cz.
4: Hudba na prvním místě.
5: Express FM.

0: Express FM uvádí hudební speciál.
1: Saturday Night Fever.
2: Party music na sobotní večer.
0: Saturday Night Fever. Na Express FM.

0: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
1: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
2: Express FM.
3: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

0: FM. Moon Club. Ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club. Dlouhá 26.
1: Music. First.
0: Express FM.

0: Express FM uvádí hudební speciál.
1: Saturday Night Fever.
2: Party music na sobotní večer.
0: Saturday Night Fever. Na Express FM.

0: Express FM uvádí hudební speciál.
1: Saturday Night Fever.
2: Party music na sobotní večer.
0: Saturday Night Fever. Na Express FM.

0: Express FM uvádí hudební speciál.
1: Saturday Night Fever.
2: Party music na sobotní večer.
0: Saturday Night Fever. Na Express FM.

0: Růžový salon otevírá svět intimity, touhy a tajných přání. Právě teď se slevou 20%. Růžový salon.cz.
1: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
2: Potisk, trička, bela, CZ.
3: Hudba na prvním místě.
4: Express FM.

0: Express FM uvádí hudební speciál.
1: Saturday Night Fever. Party music na sobotní večer.
0: Saturday Night Fever. Na Express FM.

0: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a tajných přání. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
1: Chystáte se na dovolenou? Využijte naplno čas před cestou v pohodlí salonku pražského letiště. A pokud chcete mít jistotu vstupu do salonku i během vytížené sezóny, rezervujte si předem volnou kapacitu se službou Prebook. S rezervací Prebook víte, že s vámi počítáme. Více na prg.aero/salonky.
2: Potisk, trička. Bela, CZ.
3: Express FM.
4: Hudba. Na prvním místě.

škvrně, naši mi říkali, chovej se slušně, nejez šušně a hezky zdrav, dospělí ty hlavně. Zkrátka a dobře, buď dobrý chlap. Taky prý, když něco nevím, ať se hovno stydím a někoho se zeptám. Úplně nej, někoho, kdo je starší a moudrej. OK? Tak.

Já jdu naspět, pač z vás postu. A příště si běžte hledat východisko jenom. Tady není naleziště. Smyste. A fofrem.

0: Růžový salon otevírá svět intimity, touhy a tajných přání. Právě teď se slevou 20%. Růžovýsalon.cz.
1: Chystáte se na dovolenou? Využijte naplno čas před cestou v pohodlí salonku pražského letiště. A pokud chcete mít jistotu vstupu do salonku i během vytížené sezóny, rezervujte si předem volnou kapacitu se službou Prebook. S rezervací Prebook víte, že s vámi počítáme. Více na prg.aero/salonky.
2: Music. First. Express FM.